0: Podcasts.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Jisk nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
6: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
7: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
8: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
1: Ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda Stream za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.
9: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
7: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
10: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být.
11: Maxi Výprodej.
12: To je šance.
11: Vychytejte slevy Maxi Výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
13: Mějte silné a dlouhé vlasy se Xiaomi Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Xiaomi Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Xiaomi posilující kondicionér ve spreji.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
15: Co?
14: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
16: Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.

by tu být, ale už nejsou. Já klidně začnu zase od znova. Mám příběhy rád, tak řekni, kde jsou. Ale dej si pozor na slova.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
1: Je to věc?
4: Jo, ale má svoji osobnost.
1: A uzvednu to?
4: To ne, ale není těžké to ovládat.
1: Máme to doma?
4: Ještě ne, ale už v září.
5: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Byla klubu za 19,90 a Chibo Gold za 124,90. Byla.
7: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
8: No to půjde těžko bez křídel.
7: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
8: Aha, a jak asi?
7: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
8: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
9: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
5: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
10: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
11: Již od pondělí šery rajčata keříčková koktejlová 400 gramů za pouhých 39,90. A česká salátová okurka jeden kus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
13: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
12: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
14: Třeba právě teď.
15: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
16: A můžete ji vyzkoušet.
17: Ale my máme vypráno.
1: Co tady děláte?
17: Testujem. To je dopravář.
18: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
19: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.
20: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
21: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma. Česká značka s nápady.
22: Ten den změnil úplně všechno.
23: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
24: Všechny stopy vedly na jedno místo.
25: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
26: Záhada, co?
27: Ty už mě nemiluješ?
28: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
29: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
30: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink. Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
0: Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League. Sport na vrcholové úrovni, anebo jen tak pro radost s vašimi blízkými. Když udeří bolest, může vás zastavit. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast poskytují protizánětlivý účinek, který působí přímo v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry.

0: Haber.
1: Na vole, ty jsi ještě panáka. Jo, vole, dělej.

Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Je to věc?
3: Jo, ale má svoji osobnost.
2: A uzvednu to?
3: To ne, ale není těžké to ovládat.
2: Máme to doma?
3: Ještě ne, ale už v září.
4: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Byla klubu za 19,90 a Chibo Gold za 124,90. Byla.
6: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
9: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
10: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
11: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
12: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.
13: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
14: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
15: A můžete ji vyzkoušet.
16: Ale my máme vypráno.
17: Co tady děláte?
15: Testujem.
16: To je dopravář.
18: Ponoste se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
19: Ten den změnil úplně všechno.
2: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
5: Všechny stopy vedly na jedno místo.
6: Bydlím vedle. Ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
3: Záhada, co?
7: Ty už mě nemiluješ?
4: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
10: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
17: Již od pondělí šery rajčata keříčková koktejlová 400 gramů za pouhých 39,90. A česká salátová okurka jeden kus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
21: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
22: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
21: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
23: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
21: Jasně.
24: Co je to virtuální baterie?
25: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
0: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
1: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
0: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
8: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Já vás biju ještě.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ. Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Je to věc?
2: Jo, ale má svoji osobnost.
1: A uzvednu to?
2: To ne, ale není těžké to ovládat.
1: Máme to doma?
2: Ještě ne, ale už v září.
0: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 19,90 a Chibo Gold za 124,90. Bila.
4: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena. Prosím.
5: Wow, co se to děje?
6: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
7: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
8: Ten den změnil úplně všechno.
9: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
10: Všechny stopy vedly na jedno místo.
11: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
12: Záhada, co?
13: Ty už mě nemiluješ?
14: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
15: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
16: Již od pondělí šery rajčata keříčková koktejlová 400 gramů za pouhých 39,90. A česká salátová okurka jeden kus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
18: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
19: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
18: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
20: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
18: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
19: Já vás biju ještě.
21: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
22: Tyjo, to je neskutečná šance.
23: Maxi Výprodej.
24: Úklid od podlahy s cenou při zemi zaručí vysavač ETA Moneto s dlouhou výdrží. Dotár, opravdový elektrospecialista.
25: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
26: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
27: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
26: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
28: Třeba právě teď.
29: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
30: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
31: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
32: No to půjde těžko bez křídel.
31: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napije.
0: A jak asi?
31: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
0: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
1: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
2: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: Tento příběh je věnovaný jako památka těm, kteří takové štěstí neměli. V minulém režimu vyhaslo při útěku za svobodou stovky životů. Další tisíce dopadených bylo mučeno, ponižováno a zničeno kvůli pár metrům. Svoboda nebyla vždy samozřejmostí.
1: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
2: Chcete taky svých 5%?
1: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
3: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 19,90 a Chibo Gold za 124,90. Bila.
5: Je to věc?
6: Jo, ale má svoji osobnost.
5: A uzvednu to?
6: To ne, ale není těžké to ovládat.
5: Máme to doma?
6: Ještě ne, ale už v září.
7: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
8: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
9: Již od pondělí šery rajčata keříčková koktejlová 400 gramů za pouhých 39,90. A česká salátová okurka jeden kus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ten den změnil úplně všechno.
11: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
12: Všechny stopy vedly na jedno místo.
13: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
14: Záhada, co?
15: Ty už mě nemiluješ?
16: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
17: Prosím.
18: Wow, co se to děje?
19: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
20: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
21: A můžete ji vyzkoušet.
22: Ale my máme vypráno.
17: Co tady děláte?
21: Testujem.
22: To je dopravář.
23: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
24: Jo! Napínavé finále je u konce.
25: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
26: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju.
27: Vy jste si to vyklikal všechno.
25: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
28: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
25: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
27: Já vás biju ještě.
29: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
30: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
29: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
31: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
29: Jasně.
32: Co je to virtuální baterie?
33: Virtuální baterie.
34: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
35: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
36: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
37: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma. Česká značka s nápady.
38: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? nebo v tom syna naučit chodit. Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
0: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.

Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
2: Chcete taky svých 5%?
1: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
3: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 19,90 a Chibo Gold za 124,90. Bila.
5: Je to věc?
6: Jo, ale má svoji osobnost.
5: A uzvednu to?
6: To ne, ale není těžké to ovládat.
5: Máme to doma?
6: Ještě ne, ale už v září.
7: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
8: Totár pořádá Maxi výprodej.
9: Tyjo, to je neskutečná šance.
10: Maxi výprodej.
11: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T, s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
14: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
13: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
15: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
13: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
14: Já vás biju ještě.
16: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
17: Již od pondělí šery rajčata keříčková koktejlová 400 gramů za pouhých 39,90 a česká salátová okurka jeden kus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
19: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
18: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
20: Třeba právě teď.
21: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
22: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma.

0: Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
1: Ten den změnil úplně všechno.
2: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
3: Všechny stopy vedly na jedno místo.
4: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
5: Záhada, co?
6: Ty už mě nemiluješ?
7: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
8: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
9: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
10: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
11: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
12: Prosím.
13: Wow, co se to děje?
9: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
14: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů. Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Je to věc?
2: Jo, ale má svoji osobnost.
1: A uzvednu to?
2: To ne, ale není těžké to ovládat.
1: Máme to doma?
2: Ještě ne, ale už v září.
0: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
3: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 19,90 a Chibo Gold za 124,90. Bila.
5: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
7: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
6: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
8: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
6: Jasně.
9: Co je to virtuální baterie?
10: Virtuální baterie.
11: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
0: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
12: A můžete ji vyzkoušet.
13: Ale my máme vypráno.
14: Co tady děláte?
13: Testujem. To je dopravář.
15: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
16: Ten den změnil úplně všechno.
17: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
18: Všechny stopy vedly na jedno místo.
19: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
20: Záhada, co?
21: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
22: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
23: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
22: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
24: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
23: Já vás biju ještě.
25: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
26: Již od pondělí šery rajčata keříčková koktejlová 400 gramů za pouhých 39,90 a česká salátová okurka jeden kus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
27: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
28: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
29: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
1: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
0: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe. Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.

Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
2: Je to věc?
3: Jo, ale má svoji osobnost.
2: A uzvednu to?
3: To ne, ale není těžké to ovládat.
2: Máme to doma?
3: Ještě ne, ale už v září.
4: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Byla klubu za 19,90 a Chibo Gold za 124,90. Byla.
6: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
8: Již od pondělí šery rajčata keříčková koktejlová 400 gramů za pouhých 39,90. A česká salátová okurka jeden kus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prosím.
9: Wow, co se to děje?
10: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
11: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
12: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.
13: Ten den změnil úplně všechno.
14: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
15: Všechny stopy vedly na jedno místo.
16: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
17: Záhada, co?
18: Ty už mě nemiluješ?
19: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
20: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
21: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
22: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
23: A můžete ji vyzkoušet.
24: Ale my máme vypráno.
25: Co tady děláte?
24: Testujem. To je dopravát.
26: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
27: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
28: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
27: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
29: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
28: Já vás biju ještě.
30: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
31: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
30: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
32: Třeba právě teď.
33: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn?
0: Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
1: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuť. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
5: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Vyberte si například nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
4: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Chlapi, do pátýho.
6: Počkám tam na vás.
5: To je doprava.
7: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno. Vedle žeby.
8: Co tady děláte?
5: Testujem.
8: To mi tady budete schnout až do rána.
5: A i sušičku.
9: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Už jsi byl na tobogánu?
11: Jasně, nejsem žádná bačkora.
12: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.

0: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
1: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na Klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
1: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
4: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
5: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
6: Ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda Stream za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Kaufland.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
3: Již od pondělí šery, rajčata, keříčková, koktejlová.

0: 400 gramů za pouhých 39,90. A česká salátová okurka jeden kus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
5: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
6: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
5: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
7: Na Klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Já vás biju ještě.
8: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
9: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
2: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
3: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
5: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
6: nejde elektřina,
5: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.

0: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
1: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuť. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You in

0: Vyberte si například nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
6: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
7: Ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda stejím za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.
8: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
9: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
8: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
10: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
9: Já vás biju ještě.
11: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
12: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
13: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
14: Já taky.
15: My taky.
16: Já taky.
17: Úsměv.
18: iPhone. Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
19: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

0: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.

0: Vyberte si například nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
4: Ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda Stream za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
4: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
5: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
4: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
6: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
5: Já vás biju ještě.
7: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
8: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
9: Hellmann's. Všechno je vedlejší.

0: Dej si to nejlepší. Hellmann's.
1: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
3: nejde elektřina,
2: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
4: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.

Yes, I'm gone.

0: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuť. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Vyberte si například nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic.

0: Soleromanie. Algidamanie.
1: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
2: Já taky.
3: My taky.
4: Já taky.
5: Úsměv.
6: iPhone.
7: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
8: Jo. Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
9: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
8: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
10: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
9: Já vás biju ještě.
11: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
12: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
13: Ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda Stream za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.
14: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
11: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
15: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.

80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s hit paráda na Očko Star.

nehledě na to, že Eddie Stoilov je kosmonaut, takže vždycky to s tím vesmírem, dokud my budeme něco společného mít, bude, že kosmonaut je kosmonaut, že jo, ne farmář.

slow.

0: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Většinou musíte říct.

0: Vyberte si například nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
5: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
7: Já taky.
8: My taky.
9: Já taky.
10: Úsměv.
11: iPhone.
12: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
13: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
14: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
15: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
16: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
17: nejde elektřina.
16: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
18: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
4: Ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda Stream za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.

vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.

0: Vyberte si například nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
4: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda Stream za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
3: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
5: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
6: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
7: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
8: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
7: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
9: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
10: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
8: Já vás biju ještě.
11: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
12: Já taky.
13: My taky.
14: Já taky.
15: Úsměv.
16: iPhone.
17: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.

osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
3: Prosím.
4: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: V Tetě je akce 2+1 zdarma na všechny značky pletivé kosmetiky, včetně korejských. Nivea, L'Oréal Paris, Garnier, Purity Vision, Beauty of Joseon, Dr. Altea a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Go!
7: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
8: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
9: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
10: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
11: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
13: Co?
12: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
14: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
15: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
16: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
17: Česká loterie Megamax slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát

0: Rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
1: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
3: Mějte silné a dlouhé vlasy se Shauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Shauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Shauma posilující kondicionér ve spreji.
4: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Nezoufejte. Jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.

Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
3: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
4: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
5: V Tetě je akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky pleťové kosmetiky, včetně korejských. Nivea, L'Oréal Paris, Garnier, Purity Vision, Beauty of Joseon, Dr. Altea a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. K-Jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
4: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
5: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
7: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
8: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo?

0: Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
0: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
4: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
5: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
6: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
7: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 39,90 a prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Česká loterie Megamax slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty brďo.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: go back to the blog era one time.
1: Howdy.
2: Sorry, boys. We're gay.

0: pojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. mBank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. mBank. Velká malá vítězství.
6: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
8: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
10: Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
11: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
12: Ten den změnil úplně všechno.
13: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
14: Všechny stopy vedly na jedno místo.
15: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
13: Záhada, co?
16: Ty už mě nemiluješ?
17: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
18: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
19: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
18: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
20: Třeba právě teď.
21: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
22: Nádobí mě nezdrží.
23: So what? Somat.
24: Kdo chce, ten si poleží.
25: So what? Somat.
26: Party večer rozjedem.
27: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
28: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
29: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
30: Beer Go!
31: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
32: L'Oréal Paris.

0: uvádí.
1: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
0: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
1: Když září moje vlasy, zářím i já.
0: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
1: Vy za to stojíte.
2: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Cyrilovi brambůrky různé druhy 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90. Kaufland.
3: Očko ti doporučuje.
4: Napal první minutu, pak si odpočneš. Práce, nemůžeš přestat. Práce, práce.
5: Přidej, přidej, přidej. Neostává nikdy zápasu, ty musí být boj.
6: Jsou zvyklý teda nebo pod tlakem.
4: Po minutě a půl umírá.
7: Škoda, že se to mě dožil. Tatino, drží ti stráž všade na tělu.
8: A on jich nanepil tlak, média.
9: Je to o tom psychicky unesit.
10: A před čím teda utíkáš?

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety Domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplývá.

0: Vinete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
7: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
8: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
9: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
10: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
3: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
4: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
3: A vrátil se mroži.
4: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
2: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
5: Chytré chlazení bez kompromisu. LG Dual Cool. Life's good. LG.
6: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Už mě vhazují, přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
9: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
2: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kajarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Kaufland.
6: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
7: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 20.

0: 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
1: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
2: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Prosím.
4: Wow, co se to děje?
5: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
6: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Fúdora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Fúdora, protože chci...

0: mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Diamant?
1: Jsou tady.
0: Řekni to všem! Řekni to všem!
2: Jsou tady!
3: No, jsou tady!
4: Jsou tady! Tak leď!
1: Jsou tady!
4: Nejdem pozdě?
1: Jsou ještě tady?
5: Už jsou tady na pořád.
6: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
0: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady!
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
8: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing?
7: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
9: She has them!
10: Trying to get the whole card in.
11: Welcome.
12: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
14: Co?
13: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
15: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.

0: chutná dovolená.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
3: Chcete taky svých 5%?
2: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. mBank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
7: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sinny Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sinny Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sinny Minis Protein, tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
9: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
10: Připravte na ty svou mysl.
9: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
11: Ale proč se držet při zemi?
9: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
2: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
3: Chcete taky svých 5%?
2: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
12: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
13: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
12: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
14: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
12: Jasně.
15: Co je to virtuální baterie?
16: Virtuální baterie ukládá...
17: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
18: Nevyrábíme auta.
19: Cože?
18: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
6: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
7: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutein, první pomoc pro vaše oči.

8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější, úsporný a

0: komedika s beta-glukany. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Konečně léto. Slunko udí.
2: Příroda prudí.
3: A vrátili se draží.
4: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
5: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
6: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety Domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Už mě vhazují, přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
9: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
10: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
11: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
6: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
7: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Česká loterie Megamax slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamax. Mimořádně i v pátek.
9: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
10: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.

0: Kasim.
1: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
3: Očko tě zve do kina.
4: Slibuju.

0: jasný, chytit troly.
1: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
3: A vrátil se mrozí.
4: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
5: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
6: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
7: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
8: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
9: Už mě vhazují, přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
10: Sedlčanský hermelín, večeře, se kterou zabodujete.
11: Je to jen hloupé prkno, ale i takové prkno může být k užitku, ale i takové...

Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kajarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
2: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Kaufland.
6: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
7: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
8: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
9: Prosím.
10: Wow, co se to děje?
11: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
12: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
13: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
14: Očko tě zve do kina.
15: Slibuju.

0: Chytit troly.
1: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s Hit Paráda na Očko Star.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
7: Řekni to všem.
8: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady. Tak leď.
11: Jsou tady.
10: Nejdem pozdě?
11: Jsou ještě tady?
12: Už jsou tady na pořád.
13: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
14: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
15: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
16: Pozor, v Kauflandu padají ceny vašich oblíbených

0: piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingví.
1: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lace, you can come with us.
4: She has them!
2: Trying to get the whole card in. Welcome.
5: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
6: Chcete taky svých 5%?
5: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
7: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
8: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
7: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
9: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
7: Jasně.
10: Co je to virtuální baterie?
11: Virtuální baterie ukládá...
12: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
13: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
14: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. A navíc za cenu, která vás pálit nebude. Prvotřídní Wagyu nebo Angus burgery. K tomu lahodně krémové guacamole a další neodolatelné tapas. Nebo stejky. Libové, mramorované a vždy světové. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
15: Velké vítězství může začít malým gestem.
16: Už jsem myslela, že někoho máš?
17: Mám. Mbank.
15: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
18: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony, tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
19: Přesně 200 míčů, s tím se dá hrát.
18: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
20: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Cyrilovy brambůrky různé druhy 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90. Kaufland.
21: Očko ti doporučuje.
22: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, tedy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
23: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
24: Ty brďo.
25: Wow.
26: Prosím.
23: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
26: Akorát ho chytit.
27: Zaujímavé.
23: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
3: A vrátili se mraži.
4: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
2: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
5: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
6: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
9: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
10: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
11: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
6: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Solero Mánie. Algida Mánie.
7: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
8: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
9: Česká loterie Megamax slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamax. Mimořádně i v pátek.
10: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Prosím.
12: Wow. Co se to děje?
13: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty brďo.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
5: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba set Lego Technic závodní auto, Hot Wheels ultimátní dračí tahač nebo deskovou hru Ravensburger Minecraft. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
2: A vrátil se mrožek.
3: Léto je tu?

0: s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
0: Mrož dělá léto.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí

0: bodujete.
1: Ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda Stream za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
5: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
10: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci...
11: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
6: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
12: Mějte silné a dlouhé vlasy se Xiaoma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Xiaoma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Xiaoma posilující kondicionér ve spreji.
13: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
14: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.

0: očko ti doporučuje.
1: Napal první minutu, pak si odpočne. Práce, nemůžeš přestat. Práce, práce. Přidej, přidej, přidej.
2: Neostává nikdy zábezu, ty musí být v boji.
3: Jsou zvyklí teda na pod tlakem.
1: Po minutě a půl umírám.
4: Škoda, že se to mě dožil pod tatino. Drží ti stráž všade na tělu.
5: A on jít na nebelu. Tlak, média.
6: Pojď to tom, do tom psychicky unesit.
3: A před čím teda utíkáš?
7: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
8: Ty prď.
9: Wow. Prosím.
7: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
10: Akorát ho chytit.
11: Zaujímavé.
7: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba set Lego Technik závodní auto, Hot Wheels ultimátní dračí tahač nebo deskovou hru Ravensburger Minecraft. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
8: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
9: Paletek, radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palete vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palete, česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palete.
10: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
11: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
12: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
13: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
14: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
15: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
16: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
11: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty brďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
2: A vrátili se mraži.
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
4: Ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda Stream za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
6: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
2: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
6: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
7: Nezoufejte. Jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
8: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
9: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
11: Mějte silné a dlouhé vlasy se Xiaoma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Xiaoma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Xiaoma posilující kondicionér ve spreji.
12: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
13: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
14: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
15: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
16: Očko ti doporučuje.
17: Napal první minutu, pak si odpočneš.
18: Práce, nemůžeš přestat. Práce, práce.
17: Přidej, přidej, přidej.
19: Neostává nikdy zápasu, ty musí být v boji.
20: Jsou zvyklý teda nebo pod tlakem.
17: Ty po minutě a půl umíráš.
21: Škoda, že se to mě dožil. Tatino, drží ti stráž všade na tělu.
22: A on jich nanepil tlak, média.
23: Je to o tom, kdo to psychicky unesí.
24: A před čím teda utíkáš?
25: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
0: Wow. Prosím.
25: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
1: Akorát ho chytit.
2: Zaujímavé.
25: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
1: A vrátil se mrožek!
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
0: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D, nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: Ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda Stream za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Chytré chlazení bez kompromisu. LG Dual Cool. Life's good. LG.
4: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
5: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 ptáců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
6: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
4: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
12: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
13: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
14: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
15: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
16: Očko tě zve do kina.
17: Slibuju.

0: Sirye Yasmin, Şekit Trolley.
1: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT Zit Paráda na Očko Star.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D, nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
2: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.

0: pro zábavu u vody a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
5: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
6: Česká loterie Megamax slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
7: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
8: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
9: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
10: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
11: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
12: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
13: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
1: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty brďo.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: 80kové hity čekají na vaše hlasy.

Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Jo,
1: blík, ale slyšel jsi, že basák s ohnou, to je hluchý.
2: A to byl vždycky, ne?
1: To je.
3: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě musím zahrát.
1: My končíme.
3: No, ale já začínám, poslouchejte.

0: Dík, no hele, ale zůstane to jenom tak jako takový naše malý tajemství.
1: Jo, my to nebudeme vydávat.
0: Tak jo.
1: Dík.
0: Ale vážně.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Díky moc. Mějte se, ahoj. Čau.
2: Zas někdy třeba ne.
3: Nazhle.
4: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutain Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutain Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutain. První pomoc pro vaše oči.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
3: A vrátili se mraži.
4: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
2: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
5: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
6: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Už mě vhazují, přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
9: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda stejím za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. K-Jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
6: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
12: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
13: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
1: A vrátil se mroží!
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
0: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba set Lego Technik závodní auto, Hot Wheels ultimátní dračí tahač nebo deskovou hru Ravensburger Minecraft. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: Ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda Stream za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
4: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
5: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Česká loterie Megamax slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku.

0: Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
4: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
5: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
6: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algida mánie.
7: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
8: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
10: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
5: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
6: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
7: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
8: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
7: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
9: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
7: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
8: Já vás biju ještě.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Adriana při koupi dvou kusů za 24,95 za kus a Hefron za 199,90. Bila.
11: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
12: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
13: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
12: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
14: Chlapi, do pátýho.
15: Počkám tam na vás.
14: To je doprava. Zat.
16: Můžete ji vyzkoušet.
14: Ale my máme vypráno.
16: Vedle žeby.
17: Co tady děláte?
14: Testujem.
17: To my tady budete schnout až do rána.
14: Mám i sušičku.
18: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Nádobí mě nezdrží.
2: Souvod Somat.
3: Kdo chce, ten si poleží.
8: Souvod Somat.
15: Party večer rozjedem.
4: S nádobím se nemažem.
5: Somat to dá druhý den.
6: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
7: Už jsi byl na tobogánu?
17: Jasně, nejsem žádná bačkora.
11: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
16: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě, královsky posnídat, nebo se jen pošsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
14: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
1: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
14: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
12: Velké vítězství
18: může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
19: Mám. Mbank.
18: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
20: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
21: Očko tě zve do kina.
22: Slibuju.

ясний, ще й дід строли.

ráno, Madrid, vila, moře a bílej písek. Mám to taky rád, ale ne vedle těch, který myslí v číslech. Až uvidím čistou duši, mě nezajímá, co ty věci stály. Sednem třeba do Lamborghini na Santorini, mám větší plán.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
3: A vrátili se draží.
4: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
2: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
5: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
6: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: V Tetě je akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky pleťové kosmetiky, včetně korejských. Nivea, L'Oréal Paris, Garnier, Purity Vision, Beauty of Joseon, Dr. Altea a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Už mě vhazují, přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
9: Sedlčanský hermelín, večeře, se kterou zabodujete.
10: Je to jen hloupé prkno, ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
11: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Chocobons při koupi dvou kusů za 44,45 za kus a borůvky za 24,90. Bila.
2: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
4: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
5: Cheeseburgery

0: Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Česká loterie Megamax slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
4: Prosím.
5: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
3: A vrátil se mroži.
4: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
2: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
5: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good.
6: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety domičky až 96%.

0: kusů za 399 nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90 a stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v tetě mám.
1: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
2: Sedlčanský Hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Chocobons při koupi dvou kusů za 44,45 za kus a borůvky za 24,90. Byla.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. K-Jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
4: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám, 480 gramů za 89,90. Kaufland.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
6: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
9: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
10: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Očko tě zve do kina.
12: Slibuju.

休み引きつつろ。

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba set Lego Technic závodní auto, Hot Wheels ultimátní dračí tahač nebo deskovou hru Ravensburger Minecraft. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: V Tetě je akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky pleťové kosmetiky, včetně korejských. Nivea, L'Oréal Paris, Garnier, Purity Vision, Beauty of Joseon, Dr. Altea a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Chocobons při koupi dvou kusů za 44,45 za kus a borůvky za 24,90. Byla.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
6: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Prosím.
9: Wow, co se to děje?
10: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
11: Česká loterie Megamax slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamax. Mimořádně i v pátek.
12: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo?

0: vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
1: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.

La mode va pas nous sauver, mais let's go on one way and walk.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc smetana ke šlehání Bony 200 gramů za 19,90. Penny.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
3: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
4: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
3: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
5: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
3: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
4: Já vás biju ještě.
6: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
7: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
8: Důležitý den ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
9: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Už jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. Mbank.
10: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
13: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
15: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
16: Já taky.
17: My taky.
18: Já taky.
15: Úsměv.
16: iPhone.
19: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
20: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
21: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
22: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
21: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
23: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
24: Nulka. No.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutein. První pomoc pro vaše oči.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Kornou Trios různé druhy za 6,90. Penny.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
6: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
7: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
6: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
8: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
6: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
7: Já vás biju ještě.
9: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
10: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě, královsky posnídat, nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
11: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Velké vítězství může začít malým gestem.
13: Už jsem myslela, že někoho máš?
14: Mám. Mbank.
12: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
15: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
16: Já taky.
17: My taky.
18: Já taky.
19: Úsměv.
20: iPhone.
21: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
22: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
23: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
24: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgyten zlatý krém z lékárny působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgyt, váš expert proti bolesti.
25: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna.

0: jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.

Wish I had a, wish I was a, wish I gave up.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Vítejte u Koťáka Live, jediné talk show v Česku, kde se mi často stává, že zapomenu, co chci říct. A tohle je ten případ. Dobrý večer. Jsou témata, o kterých mluvíme jen šeptem. Raději budeme hodiny pročítat pochybné anonymní diskuze na internetu, než abychom o svých problémech mluvili s někým nahlas. Naše dnešní hostky se ale rozhodly, že ticho ještě nikdy nikoho neuzdravilo. Vzali všechno, co nás trápí tam dole a udělali z toho jeden z nejoblíbenějších podcastů o zdraví v Česku. Bez servítek, s humorem a tak upřímně, že se u toho občas červenají i jejich mikrofony. Boží mýty odpovídají na to, co se lidé bojí i vygooglit a dokazují, že žádná otázka není dost divná. Dámy a pánové, tvůrkyně podcastu Pindy z Gindy, Kamila Žižková a Klára Sedmerová. Kam vemte místo, prosím? Tak hezké nedělní odpoledne.
1: Ano. Kubo, začneme takto, bo my na to vždycky zapomeneme, hej? Mm-hmm. Takže takto
0: odmah. Mám se podívat do toho?
1: Jo. Jestli se nebojíš?
2: No pod tím nic není, jo?
0: Já se, já jdu na to.
1: OK.
0: Vidím tady banánek na knížce.
2: Mm-hmm. Jsi z druhé strany.
0: Gynekologie vtipně a s nadhledem.
2: Obráceně. Tak.
0: Aha. Vulva není vagína. To je věc, kterou jsem ještě donedávna nevěděl.
2: Neumřeš blbej, že jo?
0: No, no a děvčata, Kamča to napsala?
1: Jo.
0: Jak dlouho to vznikalo?
1: Ježišmarja, asi rok, ale ono to je v podstatě jako takový souhrn mojí instagramové kariéry a ta vznikala daleko díl, no.
0: A tohleto, to je menstruační kalíšek.
1: Ano, pro tebe, ale.
0: Neumřu blbej. Super, super. A pak tady mám ještě tričko a na tom tričku je... To je holčičí, jo? Vy jste mi dali holčičí tričko.
1: Ne, to by tam bylo neumřu blbá, přece ne.
0: Díky. Úplně cítím, jak se mi zvyšuje IQ. Tak, holky, já vás jenom na začátku představím. Kamča je paní doktorka.
1: Ano.
0: Jo. Takže máme tady paní doktorku a máme tady, no teď víš.
1: Porodní asistentku.
0: Přesně tak. Holky, jak jste se seznámili?
1: Jste se seznámili v práci. A... No ano, bylo to tak. Bylo to v práci a ono to mi líbí právě Klárka, protože ona mě šikanovala, tak...
0: Já jsem si právě myslel, že ty jsi šikanovala Kláru.
1: No samozřejmě. Vypadám na to, pač jsem o hlavu vyšší, ale bylo
0: je to... Je teda pravda, že to, no. Je teda pravda, že Klára vypadá víc nepříjemně.
1: Že jo?
0: No.
1: A ono to tak bylo.
0: Taková sekernice.
1: Jo, přesně. To doma ale říkají
0: jsi,
1: taky.
0: Ale jinak jsi miláček.
1: Určitě. No, jako nikdy jo, umím to. Ano, ale my jsme se seznámili tak, že já už jsem nějakou chvíli pracovala, Kamča teda po medicíně nastoupila k nám do nemocnice a mě přišla taková přechytrala, jako moc, jo, že jsem si říkala,

0: Zlatá, ještě Ingo, ta diplomu máš jakoby mokrej, ne? Mně, co já už jsem tady rok, budeš něco říkat. A já jsem říkala, hele, pro nás dvě tato nemocnice malá, jo. Já tě odsaď dostanu pryč.
1: Musíme si vymezit to teritorium, že jo?
0: A to teritorium bylo jenom moje, ale. Takže jsem jí udělala takový jeden malý kanadský žertíček, že jsem jí oblepila všechny klíče její pracovní izolepou, dost jakoby hezky, povedlo se mi to, byla jsem dobrá. No a Kamča se pak nemohla dostat na lékařák a pak to jako referovala svýmu manželovi doma a říká, vlastně představ si, tam ta porodní asistentka si tohle udělala. To si k tobě přece nemůže dovolit, ty jsi lékař. No a takhle jako nějak jsme zjistili, že obě dvě máme nějaké jako zbraně a že lepší bude, než jít proti sobě, tak je, že půjdeme spolu.
1: Se spojit, hele. Já jsem strávil poslední týdny tím, že jsem analyzoval každý díl vašeho podcastu.
2: A divíš se, že jste tam ještě
1: nebyl? Ne. To mě mrzí, ale k tomu se taky dostaneme k výčitkám. Ale když jsem se tak nějak jako celý sesumarizoval, ty vaše pohledy, jak tam prostě mluvíte, tak se vlastně chci zeptat na tu jednu otázku, kterou to otevřem. Proč si myslíte, že jsou chlapi lepší, než jsou ženský?
2: Ty jsi koukal na jiný podcast.
0: Právě, teď přemýšlím, v kterém dílu podcastu jsme jakoby...
1: Mě vždycky lidi říkají, že jsem hodně jako empatický, že umím číst mezi řádky. Mně přišlo, že jako... Že si to jako myslíte, nebo si to nemyslíte.
0: No. Jako v něčem určitě budou lepší.
2: No, protože my bez chlapů bychom neměli ty baráky, ne, to nám tam vždycky píšou a...
1: Orgazmy.
2: No, tak to pozor. To si myslíte vy, jo?
0: Tak. Tak.
2: Jo, ale my bychom žili ještě v jeskyni, jo, neměli bychom co na sebe, ale to my bychom mohli chodit nahatý, kdyby nebyli chlapy. Hmm. A klidně v té jeskyni.
1: Hmm. V jeskyni byste mohli chodit nahatý?
2: No.
1: By ti byla zima, ne?
2: Rozdělám oheň, já nevím.
0: Ne, bez toho chlapa bys nerozdělala ten oheň.
2: No, to je jako to nejvíc rezonuje, tohle téma v tom našem podcastu. Tohle a pak nějaký samozřejmě jako ty věci, co se týkají sexu, protože vy si samozřejmě myslíte, jak nejste úžasný, že jo, a takhle.
1: A nejsme.
2: Jste boží.
1: Jste. Jsme boží, ano, já to.
2: Já bych ráda zůstala zadaná.
1: Já to říkám, jo.
2: Muži prostě.
1: No tak dobře, tak. Pojďme to hodit do takový příjemný linky, tak řekněme, že nejste úplně zastánkyně toho názoru, že chlapi jsou jako lepší než jste vy. Mm-hmm. A když byste tak měli říct, co vám na těch mužích jako vadí, nebo v čem jsou muži naivní, tak co jsou takový ty, kdybychom udělali top trojku?
0: V čem jsou chlapi naivní, jo?
1: No, co si třeba jakoby myslíme, no tak.
2: Okay. Myslím, že ti někdo podpoknou
0: nohu, až půjde. No, naštěstí je nahoře, takže možná mě neodveze domů, ale... myslím si, že jsou třeba právě hodně naivní v tom, jak si myslí, že nás jako přivez k tomu orgazmu.
2: Jsi začala zvostat.
0: Jo.
1: No. Tak dobře, tak to... Já jsem zkušenej hřebec, že jo, tak... Co si teda jako myslíme, že, ať se aspoň tady ostatní chlapy přiučej, jakože, jako je to jako složitější, než si myslíme, že to je?
0: Je to mnohem složitější.
2: My tomu říkáme zvá stávka DJů.
0: Jo. Máme pupík. Někdo má i chodidla.
1: Do pupíku?
0: Ne, do pupíku. Do pupíku ne, ani do ucha.
1: To mě já
0: tak... Ale kolem, tak jakoby,
2: jo? To můžeš jenom šimrát.
1: Já vím, já se ptám pro kámoše.
0: Jo.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
3: A vrátili se mraži.
4: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
2: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
5: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
6: Jak samitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír.
7: Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
8: V Tetě je akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky pleťové kosmetiky, včetně korejských. Nivea, L'Oréal Paris, Garnier, Purity Vision, Beauty of Joseon, Dr. Altea a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
9: Už mě vhazují, přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
10: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda Steam za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Chocobons při koupi dvou kusů za 44,45 za kus a borůvky za 24,90. Byla.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf. K-Jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
9: Česká loterie Megamax slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
10: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
11: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
12: Očko ti doporučuje.
13: Napal první minutu, pak si odpočneš.
14: Práce, nemůžeš přestat. Práce, práce.
13: Přidej.
15: Neostává nikdy zábezu, ty musí být v boji.
16: Jsou zvyklý teda nebo pod tlakem.
13: Po minutě a půl umírá.
17: Škoda, že se to mě dožil pod tatino. Drží ti stráž všade na tělu.
18: A on jich nanepil tlak, média.
19: Kdo to tom psychicky unesí?
16: A před čím teda utíkáš?

0: Pani doktor Kowalczyk. Tak chyba bych si chtěl přijít pro radu, tak stávka DJů, jo, jasně, a víc co, s citem, nebo neskrečovat tolik, nebo...
1: První bod si myslím, že je fajn najít vůbec to, kde bych to DJování měl dělat.
0: Kde se skrečuje.
1: Což je někdy trošku problém, jakoby pro...
0: Někde pod pupíkem to tam bude, ne? Tam
1: pár prstů, pár prstů. Takže jako vůbec pochopit tu ženskou anatomii.
0: Jo.
1: To si myslím, že je základ úspěchu.
0: Yep.
1: A pak přesně ta technika, jakože není to o rychlosti. Mm-hmm. Celý, že jo, ten akt není vůbec o rychlosti, že jo.
0: Ale, může nebo, být.
1: Ale jo, někdy je to fajn, jakože, že jdeme kolem sebe na chodbě a najednou na sebe upadneme, to je jakoby v pořádku a je to tak jako rychlý.
0: Ideální cel.
1: Ale právě to, že vlastně, je pravda, že s dětma už je to ideální scéna potom jakoby rychlý. A...
0: Dělej, čistě si zuby, dělej, dělej.
2: To už a... se to nedá dělat jinak, než že upadneš.
1: Přesně, to už,
2: jenom, no.
1: To už
2: není
1: jenom.
2: Čas.
1: Ale fakt jako o tý, není to jenom o té rychlosti a není to o tom jenom zaměřit se na ty jedny partie prostě. Že ta žena...
0: Počká, to je ta...
1: to trošku jako v komplexu.
0: Víš, co mi to připomíná? Tu scénku z těch přátel?
2: Jak sedm.
1: Jo,
2: jako...
0: Sedm. Šest,
1: dva.
0: Dva, dva čtyři, no? tři, sedm. Takže ono jich vážně tolik. Já doteďka přemýšlím, co myslejí těma sedmi bodama, co se na tom těle... Takže prsa, jedna, vulva, dva.
1: No, tak tam si myslím, že skončí většina chlapů.
0: A jaký jsou ještě další?
1: A tak každá ženská to má trošku jiná.
0: Jasně.
1: Každá to má trošku jinak, tak máme krk. Taky.
2: Ušní lalučky.
1: Ušní lalučky.
0: Lalučky, jo.
1: Máme taky jakoby záda. To je taky jako hodně taková jako citlivá prostě oblast, které se dá hezky využít.
0: Aha.
1: Máme pupík. Někdo má i chodidla.
0: Do pupíku?
1: Ne, do pupíku. Do pupíku ne. Ani do ucha.
0: Dobře, já tak...
1: Ale kolem, tak
2: to
1: jako
2: můžeš jenom šimrát.
0: Já vím, já se ptám pro kámoše.
1: Jo.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Ale tak, jak to popisujete, to zní všechno tak nějak dost... dlouze a komplikovaně, tak návod z IKEA, že? Tak je, jestli...
2: Potřebuješ k tomu dva a více lidí, no.
0: Dva a více lidí? Taky? Jo. Moje holka chce, abych se zeptal. Jestli už někdy bude... jak je na tom daleko teďka ta antikoncepce pro kluky?
2: No zatím je to snad v klinických studiích, no. Ale to nebude dobrý krok.
0: A co to bude dělat?
2: Co to bude dělat? No ono to mělo nějakým způsobem způsobit neplodnost na úrovni prostě těch spermí. Bereš prostě léky.
0: Já piju alkohol, ty jsou podle mě stejně dost nepoužit.
2: Tak musíš ještě i fetovat a bude to dobrý.
0: Jo, dobře, děkuju. Děkuju, paní doktorko.
2: No, ale já si myslím, že chlapi nejsou v tomhle takhle jakoby důslední.
0: Že nejsou důslední v čem?
1: Brát ty tabletky.
2: Brát tablety.
0: Brát ty tabletky, aha. No. A co by se pak jako stalo? To bych místo jako, jako prach foukal? Nebo...
2: Ne, úplně to stejný, ale neměli by sílu na to dojít až k vajíčku ty spermie.
0: Jo. No a teďka teda zase pro kluky tady. Jaký je rozdíl mezi tou vulvou a vagínou?
2: No, to mám říct.
1: Ne? No, tak to je to tvoje knížka.
2: Jako chceš to lajcky, jako pro tebe prostě. Tak vulva, to je to, co vidíš.
0: Já vidím knížku.
2: Tak to je to, co vidíš, a vagina je to tam, kam to strkáš.
0: Kamilo. Ovládej se, proboha. Jo, dobře, tak jo, tak... Co tady dělá tohle to je nějaký no, světílko tam, nebo co to je?
1: Je právě to nejdřív nastudovat tu knihu a pak.
0: Jo. A tam jsou teda i nějaký, ježišmarja, hele, prsníky jsou tady. A tak takhle my se sami, jo, aha, to je vyšetření. Takže ono to je i tak...
1: Nuda.
2: Ale to je i pro tebe samozřejmě, tam jako bude spousta informací, které nevíš a vím, že nevíš.
1: A Kamča ráda říká, že je to knížka na záchod.
2: Jo. Mm-hmm.
1: Že vy chlapi tam trávíte poměrně dost času.
0: A pozor, Kláro, já vím, že ty tam taky trávíš hodně času.
2: Jak to ví?
0: To jsi nečekala, co?
1: No, no, jakoby ne.
0: Já jsem se totiž na vás připravoval a je to vaše guilty pleasure.
1: No, to je spíš kamči.
2: Co?
1: No, ty tam...
2: Holky, nekakaj, ty, jsme si řekli.
1: No, ty tam utíkáš před dětma, jo, ale já od té jako doby, co mám dítě, tak dítě tam chodí se mnou, takže já už tam nejsem moc dlouho.
2: Nepříjemný. Se chodíme schovávat na nějakot, no.
0: Já taky.
1: Hm. Ale můj chlap třeba ten... To je prostě víc než v ložnici je na záchodě, podle mě. A ten právě tam může mít tu knížku a listovat si obsahem, najde si to, co ho zajímá, naštuduje si
0: jako
1: to.
0: Intimní hygiena miminek?
2: Když máte třeba děti, čišmaré, musíš víc dopředu.
0: No počkej, tak já zkusím na něco zajímavého.
2: A nebo víc dozadu.
0: Gynekologické výkony, hysteroskopie a kyre. Co je kyretář?
2: To si přečteš, dozadu.
0: Dozadu. A... Tady je... Jo, to jsou asi varlata. Bolest, změna velikosti.
1: No.
0: To je opravdu kapitola, která je velice zábavná.
2: Ne, tak jsou tam třeba zvuky při styku, jsou tam...
0: Zvuky při styku?
2: Ano.
0: A podle toho poznám, jak moc jsem dobrý?
2: Ne. Jsi hřebec?
1: Ne. Ale spíš jsme to jakoby zmiňovali z toho důvodu, aby třeba někdo, koho čeká první pohlavní styk, nebyl překvapen z toho, že se tam můžou ozvat nějaký zvuky, který třeba do té doby nevěděli, že se tam můžou vyskytnout. Jak tomu říkáme? Piči prd.
2: Přemýšlela, jaký výraz odbornější a ty prostě
1: tak... To nemá odborný výraz.
0: Jasan. Potom, co tuhle tu knížku dočtu a...
2: Tvůj život se rozdělí
0: napřed. Nemáte nějaký tip na to, jak nakopnout zase libido?
1: To právě si myslím, že jsou tam kapitoly, který ho nakopnou to libido už předtím, než to dočte.
0: Pozor, antikoncepční metody, tady máme baze raketáka ve vagíně. To už je vagína.
2: To je děloha, broučku.
1: Takže začít fakt od začátku.
2: To potřebuješ jako sůl, tu knihu. Prostě.
1: Od první kapitoly dál, nepřeskakovat.
0: Menstruační houbičky, no. A takhle, asi by potřebují to chlapečci vědět? Jo, asi potřebují. Jasně. Měl by být chlap u porodu?
1: Měl. Myslím si, že dnešní doba už je tomu tak nastavená, a i ty porodnice už jsou tomu tak jako nastavený, že už ten chlap není jenom ten, kdo drží zeď, ale že už se dá do toho aktivně jako zapojit.
0: A je to dobrý nápad to vidět, jak to všechno se vyndává, se zandává?
1: Takhle. A ty chlapy nám jakoby nesedí na ramenou a nejsou přímo jako... Samozřejmě jsou někteří, kteří chtějí, kteří jako si to i dokumentují,
0: jakoby na jako live stream prostě.
1: Jo, i pozor, i live stream jsem Stríčka. Zažila za dob covidu, tak otcové nemohli být u porodu, takže jsme jako měli přímý přenos.
0: Jste udělat nějaký reelsko, viď? To by bylo hustý. Úplně to slyším, jak to jako podkres bych dala Ramba. Možná spíš Predátora nebo Vetřelce, to těžko říct. A jo, takže to už jde. Takže doporučuješ.
1: Jde to.
0: Posílí to...
1: Určitě, ale zase si myslím, že chlap, který té ženě řekne, hele, já tam bejt nechci, tak by

0: do toho neměl být úplně jako nucen a tlačen.
1: Děkuju za to. Děkuju za to. A co bolí víc, porod nebo kopnutí do koulí?
0: To je správná otázka. Já si myslím, že prostě ten porod je fakt jako peklo.
2: No my jsme na tom,
0: peklo, porod.
2: Ale my jsme na to měli jako výbornou debatu právě na Instagramu, že vlastně žena, když porodí, tak jde do toho druhého dítěte, ale ty si neřekneš, jako pojď mě znova kopnout do koulí. Takže asi bolí víc to kopnutí do koulí.
1: A konečně, konečně.
2: Já třeba dostanu plusový bodíky za tohle.
1: Jednoznačně, Kamču, děkujeme za to. A já tady mám jedno video, který bych chtěl vlastně ukázat, protože žena, která třeba zrovna nemá menstruační cyklus, tak v podstatě celý měsíc je složený z nějakých cyklů. Jo? Než přijde ten menstruační sám o sobě. A já teda vím, že ty fáze jsou třeba luteální fáze, že a ovulační a folikulární a pak je ta menstruační. No a tak jak se tak jako liší od sebe, aby chlapi by to asi měli znát, aby se dokázali přizpůsobit tomu, co se může jakoby dít v tom partnerském soužití. Jo? Tak co třeba ta jak poznám tu luteální, a nebo doporučujete, aby ženy nazdílely takové ty svoje chytré aplikace těch, kdy jim jdou ty vajíčka tam někam a
0: kdy jako se... aby to spolu v tom páru jako si sdíleli?
1: No,
0: spolu?
1: Je to dobrý nápad.
0: Aby jako
1: věděli? Si lidi sdílejí polohu, třeba víš, jako teď jsem zrovna na nákupě v Bile, tak já třeba vím, a ježišmarja, Lucka má zase luteální fázi.
2: Což je to dobrý sdílet, ale musíš vědět, co v těch jednotlivých fázích od ní máš očekávat.
1: A na to se vás chci zeptat.
2: No, ta folikulární fáze, to je vlastně ta první, zhruba těch prvních, no první týden po menstruaci.
1: Pohodička,
2: kdy má ta pohodička, žena začíná být plná energie. To je ta dobrá fáze.
1: Tý dobrá fáze měsíce.
2: Ty se drž. Pak je ovulace, to je, kdy se cítíme být připravený, chcem se oplodňovat.
0: Ano.
2: To je tvoje šance. Ale pak už zase...
1: Musím trefit. Jo. V druhém týdnu utočím.
2: Pak je luteální fáze a to je zase ta fáze před tou menstruací, kdy se začínáme se cítit naprd. Jsme ve všem tlustý. Všechno nám chutná. Chutná nám to ráno, odpoledne, večer, o půlnoci, ve tři ráno.
0: A taky nás
1: a tady máme být jaký? Tady máme být jaký?
0: Nebejt doma ideálně. Jo? Bo u mě to je fáze, kdy mě ten chlap strašně sere už jenom tím, že je jako... Co se tam vyskytuje v tom mém okolí a dejchá prostě a tak. A to je, jako někdo to má opravdu tak vyhajpený, že si myslím, že pro ty chlapy by bylo lepší, kdyby tam jako nebyl.
2: Nesmí zírat tak nahlas doma.
1: Jo. Prostě. Jo, nesmí zírat nahlas, jasně. A pak je teda ta čtvrtá, to je ta...
2: Menstruace.
1: Jasně.
2: A to přineseš termofor, čajček, bueno.
1: Termo co?
0: Termoflor.
1: Termoflor?
2: Termofor. Takový ten polštářek na bříško. Jídlo.
0: Ale větnamský počko, jídlo můžeš taky přinést.
2: Co jí udělá radost.
1: Holky, vy jste úplně prapůvodně měli tu ambici, že ten váš podcast bude jakoby vzdělávací, ne?
0: No a není?
1: No jako člověk se dost dozví.
0: No, takže? Dost dozví,
1: takže? Ale přijde mi, že to je že možná spíš zábavnej.
0: A vzdělávací.
1: Takový jakoby humorný. Na který díl byste měli nejvíc třeba jakoby reakcí? Kde se lidi jako nejvíc pohádali?
0: Zase to řeknu já, bej.
1: Řekni to.
0: Péra.
2: Prostě.
0: Prostě péra.
1: Prostě péra.
0: Protože tam jsme vám dávali zase prostě čouda.
1: Jo, a za co? Za co?
0: No za to, že chlap je vlastně nahatej, ošklivej. A že to tam kazí přesně to trčící péro. Že chlap je pěkný, dokud je v trenkách.
1: Jo.
0: Jo, nebo zezadu. Ještě. Ale tam zase to někdy trošku kazí ty vajca, což byl další jakoby docela úspěšný díl.
1: No ale když koukáš, to bys musela koukat z podhledu?
0: No, někdy nemusíš.
1: No, to bys musela spát ale s nějakým třeba sedmdesátníkem, ne?
0: No, to taky není.
1: Taky ne?
0: No, takže tam, tím jsme vůbec začali, že jo? Že vlastně
1: ten... tady souhlasí s tímhletím názorem, že chlapi jsou nahatý hnusný?
0: Ne hnusný, ale...
1: Bráško, promiň, jak ti to mohla udělat? Takový sympaťák. Teď si ho představuji, že je hnusný nátek.
2: Oni se tě bojej.
1: No, co?
2: Oni se tě bojej.
1: Vás se bojí. Ne. Takže já se vás bojím.
0: Takže tím to začalo a tím, jak jsme jako do nich balili víceméně celý ten díl do těch chlapů.
2: Jo. Ale to vůbec to není tak drsně, jak to popisuje.
1: Jako nejste feministky nějak? Jako
0: ne, to vůbec ne. To vůbec ne, akorát

0: prostě dokážeme říct nahlas to, co si všichni
1: myslíme. Co se lidi myslej, že jo? To je hrozný.
2: Ale my tam říkáme zajímavosti, víš, jakože největší péro, nejdelší, nejtěžší.
1: No, nejtěžší péro mě teda zajímá.
2: To jsem možná přehnala, možná jsme to nevážili. Ale i jako ze zvířecí říše a jak to dělají slimáci a tak různě prostě.
0: Kolik toho za život vyprodukujete?
2: No celou
0: to
2: vanu.
0: To strašně strašný.
1: Vanu?
0: Ne, kýbl.
1: Vanu semena.
0: Kýbl. Jenom kýbl.
1: Ale jenom z toho, co vyjde ven? Ne.
2: A kam to jinam dáváš?
0: No.
1: Pindis gindy. Skoro bych řekl, že nejsou témata, kterých se bojíme. Při sledování dalšího dílu Koťák Live zase brzy na viděnou. Děkujeme!

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dan Braven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Kornou Trios různé druhy za 6,90. Penny.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy

0: Pani Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
1: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
0: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Já vás biju ještě.
2: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC. Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
4: Kate, pojistku prosím.
3: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
9: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
10: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
9: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
11: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
12: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
13: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
14: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
1: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
2: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
3: Ajajaj.
2: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky, kvůli mně nebo kvůli holkám?
4: To může být jenom holkama.
2: Jak podle? Umí s ním hýbat?
4: Toro.
3: Promiň.
2: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
4: Naked Attraction, Německo. Od letošního roku jsem ze svého mobilu vymazal všechny aplikace, protože stejně pořád dostávám obrázky penisů. Proto teď chodím spíš do baru nebo do tohoto pořadu. Jsem Filip, je mi 38 a jsem z Mnichova. Pracuji jako maskér v mnichovském divadle Volkstheater. Jsem smyslný, vtipný a jde mi o to být barevný, prostě vyčnívat, křičet do světa. Jako svůj druhý velký nový koníček jsem objevil svět travesty a v něm se zabydluji jako Fifi Comfort. Řekl bych, že od loňského léta se ze mě stal duchovní typ, protože hodně medituji. Vykládám si karty a také věštím. Ve volném čase se teď učím tantrické masírování. Při masáži jsem nahý, ale nejde o sex. Celkově jde o prožívání extáze a jakéhosi osvícení. Už přes 5 let jsem sám. Abych byl upřímný, chybí mi láska. Můj vysněný partner má asi 1,80 m. Hezké vlasy a pěkný penis. Jednou jsem byl na rande velmi zklamaný, když se svlékl do naha, protože lhal o velikosti svého penisu. Říkám si, tohle jsem si neobjednal. Takže tady doufám, že najdu někoho, s kým to trochu jiskří a s kým bych mohl mít hezké rande. No a třeba se to vyvine v něco víc. No a kdyby to bylo s rozhodováním opravdu těžké? Mám v kapse kalhot, také kyvadlo.
2: Milý Filipe, srdečně tě vítám. Jak se cítíš?
4: Bombasticky, jsem nadšený.
2: Je možné, že slyším trochu přízvu?
4: No jo, jsem původně z Lipska.
2: Ale žiješ v Mnichově.
4: Úplně přesně.
2: Asi maskér ve Volkstheater.
4: Je to tak.
2: Jak dobře jsem dneska nalíčený a...
4: Jsi oslnivý.
2: To říkáš jenom proto, že ti dali 10 eur, nebo je to pravda?
4: No to ti teď nemůžu prozradit, ale vypadáš super.
2: Koťátko moje, jak má vypadat muž snů?
4: Pořád říkám, chodil bych sám se sebou.
2: Čili má vypadat nejméně tak dobře jako ty.
4: Přesně.
2: Čili řekl bych udržovaný, atraktivní, velký.
4: Vysoký jako já, arty se k sobě musí hodit.
2: Ano.
4: Může být také trochu drsnější.
2: Ano.
4: Může se mu blýskat v očích.
2: Filipe, to začíná být vzrušující. Rychle ti vysvětlím pravidla. Máme 5 barevných boxů, začneme s podními částmi těla, pak přejdeme k horním a nakonec k obličeji. V každém kole vyřadíš jednoho kandidáta, dokud na konci nezůstanou 2. Než si vybereš jednoho ze svých 2 favoritů, se kterým půjdeš na rande, svlékneš se. Jsi připraven?
4: Ano, jsem.
2: Jo? Teď ještě ne, Filipe.
4: Jasně, nejdřív ty chlapy.
2: Tak, Filipe, jdeme na spodní část těl. Který box tě nejvíc oslovil?
4: No, řekl bych modrý box.
2: Modrý? Tak jdeme k modrému. Tady má From Hell, z pekla.
4: Kde to má? Tady dole.
2: Ještě trochu se sehni. Z pekla. Co říkáš tomu penisu?
4: Ďábelsky dobrý. Dobré proporce.
2: Ano.
4: Krásně visí a ta předkožka.
2: Není obřezaný, právě jsem chtěl říct. Co se ti líbí?
4: No jo, líbí. Sám nejsem obřezaný.
2: No dobrá, tak přejdeme k červenému. Jak se ti líbí?
4: No to křoví mi přijde zajímavé. Je takový načechraný.
2: To máš rád?
4: Jo, jo.
2: V dnešní době, řekl bych, takový duch doby, že se všichni muži a ženy hodně holí.
4: Já myslím, že u homosexuálů je zase v módě porost.
2: Ano?
4: U heterosexuálů spíš holí, ale myslím, že pořádné ochlupení také šíří feromony.
2: Co ty všechno víš?
4: No, vyznám se v pleti a chlupech.
2: No jasně, seš maskér.
4: Tak takovýto příčesek jsem ještě nedělal, ale roste mu to samo.
2: Tak pojďme dál, muž ve žlutém. Co ty na něj?
4: Má moc hezké nožky.
2: Co říkáš penisu?
4: Toro. Krásný exemplář.
2: S tím se dá pracovat?
4: No jasně, rozhodně dá. Řekl bych, že umím pracovat s každým.
2: Opravdu?
4: No jo, jsem oboustranný.
2: Jinými slovy, pro naše diváky, kteří to nevědí, rád dává i dostává.
4: Přesně, dostávám a dávám.
2: U tohoto exempláře bys radši bral nebo dával?
4: No tady bych radši dostával.
2: Dobrá, co říkáš na muže ve fialové?
4: Ten nemá vůbec žádné chlupy.
2: Ani na nohách.
4: Tam také ne, ale je hezký je vidět, že je svobodomyslný.
2: To signalizuje to pírko.
4: A také ten had.
2: Není had vždycky znamením zla?
4: Ne, smyslnosti.
2: A myslíš ve smyslu rajské zahrady?
4: No jasně, přesně tak.
2: A muž v zeleném. Co říkáš?
4: No, to koukám.
2: To byla reakce.
4: No má také velký přívěsek.
2: Kdyby měl, řekněme, menší, bylo by to vylučovací kritérium?
4: Myslíš malý penis nebo malá varlata?
2: Ano, když říkám penis, tak řeknu penis. Vždycky se stydím. Penis, malý penis.
4: Poradím si i s malým penisem.
2: Ano.
4: No, i s malým kašpárkem se dá hrát velké divadlo.
2: Tak pojď zpátky ke mně, Filipe. Přichází chvíle, kdy se musíš s jedním z těchto pánů rozloučit. Nech je na sebe chvíli působit a řekni, který muž ve kterém boxu má jít.
4: Rozhodnu se pro...
0: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
5: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
4: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
6: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
4: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
5: Já vás biju ještě.
7: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Adriana přikoupí 2 kusů za 24,95 za kus a Hefron za 199,90. Bila.
9: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
11: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
12: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
13: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
14: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
15: Kate, pojistku prosím.
14: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
16: A můžete ji vyzkoušet.
17: Ale my máme vypráno.
15: Co tady děláte?
16: Testujem.
17: To je dopravář.
18: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
19: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen ošsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
2: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
3: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
2: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
20: Velké vítězství může začít malým gestem.
21: Už jsem myslela, že někoho máš?
22: Mám. Mbank.
20: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
23: 18. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
24: Ty prď.
25: Wow. Prosím.
23: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
26: Akorát ho chytit.
27: Zaujímavé.
23: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
28: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
29: Jak udělat máj... Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
30: Který muž ve kterém boxu má jít?
31: Rozhodnu se pro... Žlutý box.
32: Žlutý.
31: 34letý Chris se z Angrenshausenu. Dal bych ti 3 hvězdičky.
32: Víc než 3. Zdravím.
31: Doufám, že teď aspoň trochu lituješ.
32: Jo, lituju.
31: Líbil by se ti?
32: Líbil.
31: Tak, Filipe.
32: Mám rád kudrdlinky.
31: Jo, Filipe, můžu jen říct. Děkuju za účast. Díky. Čau.
32: Vždycky je hloupé vypadat jako první. Ale dobře, byl jsem hodně nervózní. Možná to byl ten důvod. Když jsem ho uviděl, bylo to parádní, rozhodně miláček. Rád bych se dostal okolo dál, protože myslím, že bych mohl ukázat ještě víc. Takže zkušenost to byla pozitivní.
31: Tja, Filip.

0: Filipe, na stupnici 1 až 10, jak moc toho lituješ?
1: 11.
0: Milý Filipe, pojďme rychle dál, než skončíme v slzavém údolí. Teď se totiž dostáváme k dalšímu vzrušujícímu oddělení našeho obchodního domu s rozkošemi. Tedy do horního patra. Tak, pánové, napněte horní polovinu těla, protože přichází horní partie. No. Tak který muž tě nejvíc přitahuje?
2: Červený box.
0: Tak jde nejdřív k červenému. Proč červený?
2: Opět vidím chlupy a ty mu ten hrudník tak jako hezky, krásně modelují. Nevím, jak lépe to vyjádřit. Filip není jediný, kdo má rád načechrané. Podle nedávné studie se 58% homosexuálních mužů rádo zaplétá do partnerových chlupů. V závislosti na typu je kategorizují jako vidry, vlky nebo medvědy. Takže od Sydney po Berlín najdete gay bary s názvy jako Gorily v mlze, Vlčí bar a nebo Medvědí jeskyně.
0: Pokud se mohu zeptat, co by mohla znamenat šipka na té ruce? Kam má jako ukazovat?
2: No, třeba na ty žíly?
0: Myslím, že ne. Ukázal bys mi na chvíli paži? Myslím, že to začíná nabíjením, pak to pokračuje životem do nekonečna a pak to v určitém bodě skončí. To je ono, na poprvé jsem to pochopil správně. Tak je to. Je to tak. Tak přejdeme k fialovému.
2: Té hrudi bych se rád dotkl.
0: Může?
2: Můžu. Ano.
0: Co jsi nahmatal?
2: Cítím několik strnišť, nedávno se oholil. Nevypadá to, že by to nějak moc rostlo, ale... omlouvám se.
0: Takže dobrý.
2: No, omlouvám se. Dovedu si představit, že dělá travesty. To je dobrý polštář pod podprsenku.
0: Muž v zeleném. Jak se ti líbí?
2: Má velmi krásné bradavky, podobné jako já.
0: Chtěl bys takové tělo masírovat?
2: Ano, takové tělo bych rád namasíroval.
0: Rád se necháváš masírovat muži v zeleném? Takže teď tu máme další obrázkovou hádanku u modré.
2: Ano.
0: Co to o něm říká?
2: Něco pornografického, bych tak řekl.
0: Je to králíček? Králíček Playboye, jako od Haga Hefnera?
2: Ta růže znamená romantickou povahu. A také ví, že život v určitém okamžiku skončí. No, myslím, že je to takový rošťák.
0: Zlobíš?
2: Ale sám o sobě říká, že je z pekla. No... To je jasně vidět.
0: Než přijdeme k obličeju, musíš se rozloučit ještě s jedním gentlemanem, což naše pravidla hry přísně vyžadují. Milý Filipe, se kterým se rozloučíme nyní?
2: Není to vůbec snadné. Jsem úplně rozpolcený. Já vážně nevím. Rozhodnu se pro... Zelený box.
0: Zelený? Proč zelený?
2: Je svalnatý a možný, ale možná postrádám trochu více ochlupení.
0: Dobře. 33-letý Benjamin z Königsburgu. Lituješ trochu, Filipe?
2: Trochu ano.
0: Líbí se ti?
2: Jo, hodně. Super charismatický úsměv, máš perky, náušnice a to ještě není vidět úplně všechno, ach jo.
0: No já nevím, to už je druhé špatné rozhodnutí. Nevím, co si s tebou nespočít. Moc děkuji za účast.
2: Díky, mějte se.
0: Čau.
2: Vážně bych si přál jít s Filipem na rande. To, že mi pochválil penis a varlata, jsem považoval za velmi pěkný kompliment. A vlastně jsem si myslel, že se dostanu dál. Myslím, že mě vyřadil, protože nemám ochlupení. Někdo to má prostě rád. No, tak co už.
0: Možná bych měl příště rozhodnout za tebe, abys to měl správně. Teď se dostáváme k další vzrušující kategorii. A to sice k obličeju. Tady jsou.

0: Božínku.
1: Ahoj.
2: Milý Filipe, ke kterému chceš jít nejdřív?
0: Rozhodně k fialovému.
2: Klidně. Proč fialový?
0: Protože má hnědé oči a úplně mu září.
2: Září na tebe?
0: Jo, tak trochu stydlivě a jakoby nevinně, je to vzrušující.
2: Nevinně?
0: No i když myslím, že takový není.
2: Myslím, že není žádné nevinňátko. Muž v červené. Jak se ti líbí?
0: Klidně bych mu dal nějakou paruku.
2: Co říkáš těm šíleně zářícím očím?
0: No, v těch je toho hodně.
2: Co se v nich skrývá?
0: Hodně zkušeností, taková nezbedná povaha.
2: Co všechno ten Filip nevidí? A muž v modrém. Co si myslíš o muži v modrém?
0: Myslíš s modrýma očima? Ale jinak je takový mužný mačo, řekl bych. A má takový pěkný knírek a...
2: No. Dva hady na krku.
0: No jo, tam jsem vlastně ještě nekoukal.
2: Kam se vůbec koukáš, Filipe?
0: Na ten knírek.
2: Aha, tak ty se díval na knír. Drahý Filipe, bude to vzrušující, protože se ještě dnes musíš rozloučit s jedním mužem.
0: To bude těžké. Můžu si vyndat kyvadlo?
2: Pro mě za mě máš o sebou?
0: No jo, mám ho tady.
2: Jo, takhle, já myslel, že budeš kývat něčím jiným, tak ty kýváš takhle.
0: Jasně.
3: Okay.
0: Takže?
2: To se kývalo dost rychle.
0: No jo. Je mi líto, ale fialový.
2: Muž ve fialovém, proč? Je to 45-letý Sergej z Essenu.
0: Ahoj. Rád jsem tě viděl a dotkl se zblízka.
2: Jak se ti líbí?
0: No, bral bych ho. Díky.
2: Tak díky a čau.
0: Čau, čau.
2: Vidíš ten zadek?
0: No jo. To bylo teda dost krátké zakývání. Mohl kývat o něco déle. U Filipa se mi líbila mezera v zubech a možná bych se na něj podíval i blíž. Ale odnesu si super zážitek. A Julian Štekl je také skvělý moderátor. No, musím přiznat, že na něj v dobrém budu vzpomínat na Rošťáka jednoho.
2: Takže, milý Filipe, než se budeš muset rozhodnout mezi našimi dvěma posledními favority, pošlu tě do zákulisí a ty se svlékneš. A pak se za chvíli zase uvidíme.
0: Inu dobrá.
2: Filip se dobral ke dvěma finalistům jen díky kyvadlu. A aby toho nebylo málo, vizuálně je od sebe lze jen stěží rozeznat. Podívejme se, s jakou metodou pro výběr ideálního partnera na rande přijde Filip příště. Milý Sevene, milý Kevine, jste finalisti. Jak se vám líbí?
0: Je rostomilý. Vypadá dobře a působí docela mile. Jo, fajn kluk.
2: A co myslíte, když máte mluvit o sobě? Kdo z vás uspěje?
0: Já myslím, že jsme podobné typy. Je každopádně vidět, že vkus má jednoznačný.
2: Musíme dát pozor, bral by vás oba. Nemůžu vám nic zaručit. Tak a je to tady. Vítej zpátky, Filipe. Tak, co na to říkáš? Začneš, Sevene?
0: To je těžké. Je krásný. Hezký chlápek. Tak se ukaž, můj milý.
2: Tady jsem.
0: No jo.
2: Jak se vám u něj líbí penis?

0: Vypadá fajn. Nemůžu si stěžovat.
1: Jo? Dá se s tím pracovat?
0: No to rozhodně.
1: Ty taky?
0: Jo, jo.
1: Když jsou kandidáti obzvlášť milí, zavádíme zvláštní kategorii. Pokud ti to dovolí, můžete se zkusmo políbit.
0: No já nemám nic proti, protože rád vášnivě líbám.
1: No tak výborně, jen se musím zeptat, jestli to chtějí. Ty koukáš na mě?
0: No pro začátek jo.
1: Ochutnávka polibku, začni s kým chceš.

0: So.
1: Tak.
2: Jetzt können beide gut küssen.
3: No, okay. Oba umí dobře líbat.
2: Du auch.
1: Dobrá.
0: So, du ty auch, taky. Scheinbar. Für wen entscheidest du dich, Kevin?
1: Ty taky zjevně. Pro koho se rozhodneš, Kevina nebo Seven?
3: Rád bych šel na rande.
4: Božinku.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba probiotika Favea Bactoral s vitamínem D nebo houbu Reishi Mycomedica z beta-glukany. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
3: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
4: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
3: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
5: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
3: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
4: Já vás biju ještě.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Adriana přikoupí dvou kusů za 24,95 za kus a Hefron za 199,90. Byla.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
11: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem.

0: Škoda Kodiaq. Váš největší člen rodiny.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
3: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
4: Kate, pojistku prosím.
3: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
6: Důležitý den ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
7: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
8: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
7: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
9: 18. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
10: Ty prďo.
11: Wow. Prosím.
9: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
12: Akorát ho chytit.
13: Zaujímavé.
9: Přihlaš se už teď na NakedAttraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
14: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
15: Pro koho se rozhodneš, Kevina nebo Sevena?
16: Rád bych šel na rande.
17: Božinku.
18: Kevin.
17: S Kevinem.
15: Dobře, tak Sevene, děkuji ti za účast a možná se někdy uvidíme.
16: Jasně.
15: Moc děkujeme.
16: Díky za účast. Bavte se, bavilo mě to. Díky, čus.
17: Myslím, že líval skvěle, naprosto skvěle. Byl jsem zvědavý, co ještě dokáže. Měl pěkný obličej a moc pěkného, tlustého pepína. No, bylo to hezké. Ale pokud jim to nevyjde, klidně může zavolat mě. Takže bye bye.
15: Tady máme dnešní pár snů. Přeju hezké rande. Mějte se hezky a bavte se.
16: Jo, děkujeme.
15: Tak zatím.
16: Kevin je velký a silný muž. Má opravdu pěkný knír a několik tetování. A já je moc rád prozkoumám.
15: Filip je vizuálně 100%. Hodně vypadá dost dobře. Mám štěstí.
16: O test líbání jsem požádal sám. Rád vášnivě líbám a když se umíte dobře líbat, máte už hodně bodů.
15: Jo, myslím, že líbání je důležitý a test polibkem byl rozhodně dobrý nápad. Byl to krásný polibek.

0: A tady tě mám.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: Teď oblečený?
0: Klidně se svlékni.
1: Hned?
0: Jo, Hugo. Ani je vidět, že má i mužnou silnou stránku a to mě na něm vážně vzrušuje.
1: Na zdraví?
0: Na zdraví.
1: Nemyslel jsem si, že to tak zatraceně půjde.
0: Byl jsi hned na mužce.
1: Jo, děkuju za všechny ty komplimenty.
0: No vždyť to bylo všechno pravda.
1: Rande je pohodové, uvolněné, nic křečovitého. Máme si o čem povídat. Došlo mi, že je to zajímavý člověk. Občas dělám selektora u dveří klubu.
0: No, máš tvrdou slupku, ale měkké jádro, dá se říct.
1: Někdy ano, plyšový tygr. Takže můžu spát, probudit se, souložit, znovu usnout, probudit se, souložit, znovu usnout. Mezitím jím. Možná to není špatný nápad, jíst z těla je taky dobré.
0: No to určitě něco si objednáme.
1: Oba se rádi mazlíme a trávíme pohodové večery, takže ta atmosféra se už každopádně trochu vytvořila. Mám strašnou chuť tě políbit pořádně. Můžu?
0: No ovšem.

0: Bylo to trochu víc než letmo, ne? To se mi líbí. Druhý polibek byl rozhodně lepší než v pořadu, protože teď jsme byli sami dva a byl trochu pikantnější než ten ve vysílání. Moc se mi to líbilo. Líbá opravdu fantasticky.
1: Tak se jdeme najíst a pak uvidíme, co večer přinese.
0: A po rande? Ahoj.
1: Ahoj. Přišlo mi úžasné, že máme tolik společného, i když máme věkový rozdíl. Ale v Berlíně už si toho zažil hodně, viď?
0: Takže nejlepší společná věc je hardcore mazlení, náš největší koníček.
1: Jestli to vydrží, nebo to bude jinak, to asi vždycky chce trochu času. Ale my si ten čas dopřejeme, až se znovu setkáme.
0: Jo, vyměnili jsme si čísla, myslím, že si budeme psát, posílat nahý fotky a tak.
1: Jo, dáme si videohovor.
0: Nikdy nemůžeme říct, jak se kyvadlo vychýlí, ale jedno mohu říct. Muže nebo ženu svých snů s největší pravděpodobností najdete v Naked Attraction.
1: Pro stanici O vyrobila Go TV ve studiích Bear.
2: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: let's take her back to the ball girl one time.
1: Howdy.
2: Sorry, boys. We're gay.
3: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
1: Trying to get the whole card in.
4: Welcome.
0: Do Penny dorazila polštářová zoo. A navíc v akci meloun vodní kilo za 24,90. Penny.
5: Jo. Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
6: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
5: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
7: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Já vás biju ještě.
8: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
9: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
10: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen pošsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
11: Už jsi byl na tobogánu?
12: Jasně, nejsem žádná bačkora.
13: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
14: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
15: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
16: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
17: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
18: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
17: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
19: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
20: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
19: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
21: Velké vítězství může začít malým gestem.
22: Už jsem myslela, že někoho máš?
23: Mám. Mbank.
21: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
24: Chlapi, do 5.
25: Počkám tam na vás.
24: To je doprava.
26: A můžete ji vyzkoušet.
24: Ale my máme vypráno.
26: Vedle, že by.
22: Co tady děláte?
24: Testujeme.
0: To mi tady budete schnout až do rána.
1: Mám i sušičku.
2: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Očko ti doporučuje.
1: Napal první minutu, pak se odpočne.
2: Prát, nemůžeš přestat. Prát a prát.
1: Přidej.
3: Neostává nikdy zábezu, ty musí být v boji.
4: Jsou zvyklí teda nebo pod tlakem.
1: Po minutě a půl umírá.
5: Škoda, že se to mě dožil. Tatino, drží ti stráž všade na tělu.
6: A on jich nanepil tlak, média.
7: Je to o tom, kdo to psychicky unese.
4: A před čím teda utíkáš?
8: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
9: Jak udělat máj... Všechny erotické hračky, to jsme my.
10: E-kondomy.
9: E-kondomy.cz

0: te pego, viu, delícia? Nossa! Ai, se eu te pego.
1: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
2: Víte se jako lvi, jasný?
3: Jasný!
4: A navíc fakci, mistrovská dušená šunkář řezníků v talíř za 19,90. Penny.
1: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
5: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
7: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
9: Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.

0: Vyberte si například nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
3: Chlapi, do pátýho.
4: Počkám tam na vás.
3: To je doprava.
5: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno. Vedle, že by.
6: Co tady děláte?
3: Testujem.
6: To mi tady budete schnout až do rána.
3: Pát, sušičku.
7: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
9: nejde elektřina.
8: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
10: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
8: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
11: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu.

0: přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Můj táta je trochu prdlej, ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý, ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
2: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
3: Ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda Steam za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
5: Ty prďo.
6: Wow.
7: Prosím.
4: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
8: Akorát ho chytit.
9: Zaujímavé.
4: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
10: Jak udělat máj... Všechny erotické hračky, to jsme my.
11: E-kondomy.
10: E-kondomy.cz.

ta, co po ní zůstane. Vzpomínky, doteky, ztracený slova. Hledáme způsob, jak najít je znova. Pravda se zjevuje, když něco uvadá. Krása se zjevuje, když něco zraje. To prozření bolí, jak prozření herce, co zjistil, že svý city jenom už hraje. Jsem tu s tebou, i když sále dávno zhasly světla. Jsem tu s tebou, i když

občas rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit. Až se pískne, zamíříš na Edinburgh a já v davu tu zůstanu sám. Jako malou tě před sebou vidím furt, což

0: Is that right?
1: Congratulations. You have completed the program. You are now a relevant girl band.
2: Víte se, jak olvej, jasný?
3: Jasný!
4: A navíc fakci, mistrovská dušená šunkář řezníků v talíř za 19,90. Penny.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.

0: Vyberte si například nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Už jsi byl na tobogánu?
3: Jasně, nejsem žádná bačkora.
4: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
5: Chlapi, R5.
6: Počkám tam na vás.
5: To je doprava. Prat.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
5: Vedle žeby.
9: Co tady děláte?
8: Testujem.
9: To mi tady budete schnout až do rána.
8: A i sušičku.
10: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda Stream za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.
12: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
13: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
12: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
14: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
15: Můj táta je trochu prdlej, ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý, ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
16: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
17: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
18: Let's go to the store then.
17: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
19: She has them!
7: Trying to get the whole card in.
10: Welcome.
6: Napínavé finále je u konce.
8: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
3: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
8: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
5: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
8: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Já vás biju ještě.
2: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
9: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.

0: A navíc fakci, meruníky balené 500 gramů za 39,90. Penny.
1: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
2: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Vyberte si například nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
4: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
0: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
5: Ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda Stream za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
7: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
6: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
8: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
6: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
7: Já vás biju ještě.
9: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Chlapi, R5.
11: Počkám tam na vás.

0: Teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
7: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.

0: Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plyšáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny.
1: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
2: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Vyberte si například nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda Stream za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Chlapi, do pátýho.
6: Počkám tam na vás.
5: To je doprava.
7: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
8: Vedle žeby.
9: Co tady děláte?
8: Testujem.
9: To mi tady budete schnout až do rána.
8: Máme sušičku.
10: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Dovolená, lážo, plážo.
13: Je to leháro, když platíš na třetinu.
14: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
15: Napínavé finále je u konce.
16: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
17: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
16: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
18: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
16: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
17: Já vás biju ještě.
19: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
20: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
21: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
22: Let's go to the store then.
21: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
23: She has them!
24: Way to get the whole card in.
21: Welcome.
25: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
26: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
25: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

te pego, viu, delícia? Nossa! Ai, se eu te pego.

0: A navíc fakci, meruňky balené 500 gramů za 39,90. Benny.
1: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
2: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: Vyberte si například nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
6: Ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda Stream za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
9: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
8: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
10: Guys, I hate to break it to you, but we

0: Ať již na třetinu.
1: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
2: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
3: Chápe, R5.
4: Počkám tam na vás.
3: To je doprava. Prat.
5: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno. Vedle, že by.
6: Co tady děláte?
3: Testujem.
6: To mi tady budete schnout až do rána.
3: Mám i sušičku.
7: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Jo! Napínavé finále je u konce.
9: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
10: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
9: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
11: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
9: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
10: Já vás biju ještě.